0: Es gibt heute noch weitere Grüße auf Slowakisch.
1: Slovenskí pútnici vám chcú vyjadriť svoju synovskú úctu a úprimnú oddanosť a modlia sa za vaše úmysly pri príležitosti vašich nedávnych narodenín a zajtrajších menín. Teraz sa nám prihovorí Svätý Otec.
2: Saluto cordialmente il ventesimo pellegrinaggio nazionale.
0: Ich begrüße herzlich die 20. nationale Pilgerreise des Ordinariats der Streitkräfte der Slowakischen Republik,
2: guidato all'ordinario militare e dai rappresentanti
0: unter Leitung des Militärordinariats und der Vertreter der slowakischen staatlichen Institutionen sowie ihre Familienangehörigen. Gestern habt ihr in der Slowakei das Fest der schmerzensreichen Mutter Gottes gefeiert, die eure wichtigste Schutzpatronin ist. Erneuert stets euren Glauben durch die Verehrung der Mutter Jesu. Bittet vertrauensvoll um ihre Hilfe, um im Alltag die christlichen Werte zu bezeugen, und erbittet ihre mütterliche Fürsprache für das Kommen einer Welt der Gerechtigkeit, der Geschwisterlichkeit und des Friedens. Ich segne euch von Herzen. Gelobt sei Jesus Christus.
1: Srdečne pozdravujem účastníkov 20. národnej púte Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky na čele s vojenským ordinárom a so zástupcami slovenských verejných inštitúcií spolu s ich rodinnými príslušníkmi. Včera ste na Slovensku slávili slávnosť sedembolestnej Panny Márie, vašej hlavnej patronky. Neustále si obnovujte svojou vierou úctu k Ježišovej matke. S dôverou ju pokorne proste o pomoc, aby ste v každodennom živote vydávali svedectvo o kresťanských hodnotách a vzývajte jej materinský príhovor, aby vo svete zavládla spravodlivosť, bratstvo a pokoj. Zo srdca vás žehnám. Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Wir sind fast am Ende der Audienz. Nun die Grüße auf Italienisch.
3: Santo Padre, i fedeli di lingua italiana sono lieti di presentare gli auguri per il suo compleanno e per la sua festa onomastica. Desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale.